gladi ufanje u svoje jake ruke, gonili su mnoge na dobar kod sluge u Štajersku, Beč ili Gracu, a mnoge i Chicago na placu. Der schwarze Regen rollt über die Dächer, Nation.